0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi. Metropole právě přepíná.

Tady je tvoje Metropole. Denzel je belgický taneční umělec, který svými chytlavými hity baví fanoušky taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nikdy nechybí na mejdanu a vždy přinese tu správnou porci energie. Denzel umí vytvořit groove, který tě rozhýbe. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Bo Anderson, norský DJ a producent, který dokáže spojit house, pop a elektroniku v jednu hladkou jízdu. Jeho skladby jsou jako sklenka vína. Lehké, příjemné a plné chutí. Bo je jako kamarád, co ti přinese soundtrack k tvému dni a udělá z něj něco speciálního. Jeho styl je svěží, chytlavý a plný pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají další skvělé

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Foster the People, kapelu známou pro svůj unikátní indie popový styl, který kombinuje chytlavé melodie s originálními nápady. Jejich hudba je jako svěží vánek, který tě osvěží a zároveň přinese spoustu energie. Jejich skladby jsou plné života a umí tě dostat do skvělé nálady, ať si kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií,

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.

0: Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole.
2: Radio Metropole, to je muzika a energie, no a sledujeme pro tebe také informace ze světa hip-hopu a ze světa České republiky, tak pojďme na to. Soutisk dvou zcela odlišných světů, který fascinoval internet. Bavič a novinář Martin Vikiska alias Mikýř si pozval do svého pořadu Izomandiase, vůdčí osobnost labelu Million Plus a jednoho z nejvlivnějších českých raperů. Proč šlo o tak velkou událost? Izo se rozhovorům dlouhodobě vyhýbá, střeží si své soukromí i nekompromisní image. Mikýř je naopak známý svým ostrým humorem, absurditou a rozebíráním internetových kauz. Fanoušci se proto obávali, zda nepůjde o nepříjemný střet nebo výslech. Výsledek ale překvapil. Rozhovor ukázal Izomandiase v neobvykle otevřené lidské a uvolněné poloze. Místo útočného výslechu vznikl autentický dialog, ve kterém došlo na rapovou scénu, pozadí hudebního biznisu i osobní nadhled. Pro československý hip-hop šlo o zásadní moment, protože ukázal, že i uzavřené ikony žánru dokážou vystoupit ze své komfortní zóny, když proti ním stojí někdo s dobrou přípravou a respektem. Jinak už se blíží release GTA 6 a Rockstar Games potvrdili umělce, kteří se podílí na soundtracku. Bude to

0: Future, Metro Boomin a nebo Young Clean, tak na to se těšíme. Pojďme na oslavence, Playboy Carty oslavil 30, Hugo Tox měl 44, přejeme vše nej. A Rafael požádal svou partnerku o ruku, tak gratulujeme, to je Česká republika na Metropoli. A už teď další várka muziky a energie.
1: Česká republika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na Rádiu Metropole.
2: Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Metropole. Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Maupí, nizozemského DJe a producenta, který v taneční hudbě spojuje energii s chytlavými melodiemi. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku taneční nálady a groovu. Maupí je známý svým svěžím stylem plným energie, který tě dostane. Zůstaň naladěný, protože Metropole dnes

Tady je tvoje Metropole. Dneska si připomeneme legendu, která umí spojit rap, humor a charisma jako nikdo jiný. Will Smith. Tenhle americký rapper a herec je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší náladu, ať se děje cokoliv. Jeho hudba je pozitivní, hravá a plná energie, která tě chytne hned od prvního taktu. Will Smith je prostě klasik, který nikdy nezestárne a pořád ví, jak rozjet zábavu. Zůstaň s námi, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Public, kapelu, která do hudby vnáší svěží zvuk a energii. Jejich skladby jsou plné chytlavých melodií a silných emocí, které tě nenechají v klidu. Public jsou jako ti kámoši, co ti vždycky zlepší náladu a přinesou pořádnou dávku pozitivní energie. Jejich styl je moderní a osobitý, což z nich dělá jednu z nejnadějnějších kapel současnosti.

Olé, tady je tvoje Metropole a tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si ji měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce. I když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na Metropoli.

0: my.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Lizou, zpěvačku a raperku, která do hudby vnáší sílu, radost a sebevědomí. Lizou je jako kámoška, co tě naučí milovat sám sebe a užívat si život naplno. Její skladby jsou plné energie, které tě donutí vstát a tancovat, ale taky tě zahřejí

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je tu nový týden a náš oblíbený host, astrolog Tonda Vaudyš. Ahoj, jak podle hvězd vypadají následující dny?
2: Ahoj, Luky, ale srdečně zdravím tebe i posluchače. Zvlášť to, no, každý týden se děje něco. Tenhle začíná dobře, takovou jako čistou pracovní energii, ale zároveň se tam točí určité takové jako citové vyděračství, jo, možná v souvislosti jako s intimním životem, různé jako požadavky a obrany a chcem, nechcem, tak to dělá Venuše kvadrat Pluto, hlásím. Je tam čtvrtek, pátek, taková trochu jako prekérka, jako když komunikace drhne, jo, jako když lidi si něco říkají, ale spíš se to jako otloukají o hlavu a vlastně to jako nechtějí slyšet, no. Tak to se omlouvám, že jsou takový zprávy. Asi už jsem tady měl třeba jako veselější, no, ale víkend snad by mohl být normální a zejména v neděli si myslím, že se lidi jako nakonec domluví.
1: Říká náš astrolog Tonda Vaudyš, tento týden zpočátku čistá pracovní energie, v kanclu, dílně i ve skladu nám to půjde, ale bacha na citové vyděrače, které podporuje Venuše a Pluto. A koncem týdne si musíme víc dát záležet na komunikaci a více si vycházet vzájemně vstříc. Všechno dobře pak dopadne o víkendu. I to jsme slyšeli od Tondy. Děkujeme za informace, za tvůj čas. Hezký den.
2: Srdečně zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc.

Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tady máme holandskou dvojici Lukas a Steve, která to s taneční muzikou opravdu umí rozjet. Jejich beaty jsou energické, chytlavé a plné pozitivní nálady, kterou prostě musíš cítit. Když hrají, je to jako kdyby ti nejlepší kamarádi řekli: pojď, roztoč to. Jejich styl je svěží a nabitý energií, takže jestli chceš pořádnou dávku dobré nálady a pohybu, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na The Weeknda, kanadského zpěváka, který umí mixovat temný R&B s popem tak, že to zní jako soundtrack nočních měst a tajemství. The Weeknd je jako kámoš, co tě vezme do světa, kde jsou city hluboké a světla neonová. Jeho styl je moderní, sexy a naprosto originální. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska otevírá bránu

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky.

0: den.
1: Berani, když někdo potřebuje víc prostoru, tak mu ho dáte. Býci, dostanete znamení, že máte zkusit i nemožné. Blíženci, vy byste dnes měli zvolit lehčí tempo. Radci, pokud možno, ovládejte své nálady. Lvi, na vás a vaše osobní kouzlo se stojí doslova fronty. Pany, do svého projevu zkuste dát trochu víc empatie. Váhy, vaše cesta dál vede správným směrem. Štíři, nechte blízké, aby se tentokrát postarali o vás. Střelci, stanovte si jasná pravidla, bez vňukání a urážení. Kozorozi, řešte zavčas, než z malé věci vyroste větší překážka. Vodnáři, vy respektujte cizí emoce, ať je to radost nebo smutek. A co my ryby, měli bychom ostatním věnovat nějaké to vlídné slovo a taky úsměv.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
4: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
5: Představte si dokonalý steak. Křupavá kurka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Tvoje ráno.
11: Tvoje rádio.
10: Rádio Metropol.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 877 77. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
3: Ahoj, tady Giorgio.
4: My name is Giovanni Giorgio.
3: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
5: Choose your fighter.
3: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
0: Posloucháš?
6: Radio Metropole.
7: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dnes

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád,

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028.
1: Prostějov aktuálně.
3: Další prostor pro výuku může získat v Prostějově základní škola Majakovského. Město nyní připravuje projekt pro umístění nové kontejnerové učebny základní školy. Ta nabídne zázemí pro až 30 žáků, píše o tom radnice. Poznáme jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. Filmaři dokončili první celovečerní dokument o spisovateli a básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Snímek Pavla Štingla Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vstoupí do kin v lednu.
0: Sport.
3: Čeští volejbalisté už mají jasno o soupeři do osmifinále na mistrovství Evropy. Utkají se s Belgií, která na šampionátu ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Budeme sledovat, jak to dopadne.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: V pondělí už přijde výraznější ochlazení. Bude převážně oblačno a místy se objeví déšť. Denní teploty klesnou na 13 až 17 stupňů. Chladnější počasí by mělo pokračovat také v první polovině nového týdne. Od úterý do čtvrtka bude většinou oblačno a přehánky se budou objevovat už jen ojediněle.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Ahoj všem s naším rádiem. Je tady pondělní ráno a nás za chvilku čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek, které osobnosti slaví narozeniny a vůbec co zajímavého si připomínáme. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes posíláme gratulace.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na Tradix.cz.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
14: Radio Metropole.
15: Metro. Retro.

0: Ráno se nám krásně rozjíždí a my se už za okamžik spojíme s naším dnešním hostem. A protože je pondělí, bude to jako vždy náš rádiový astrolog. Jsme tady i s hvězdnou předpovědí na celý týden, tak volume doprava.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Nač se těšit a kde být naopak opatrní, další atraktivní hvězdná poselství přináší náš pravidelný pondělní host, rádiový astrolog Tonda Baudyš. Jaké pozitivní body pro nás máš? Ahoj.
3: Ahoj Lukáši, zdravím tebe posluchače. Pro mě má tenhle týden několik pozitivních bodů a chci tobě a všem u nich povědět, protože je to pro mě takový jako zdroj optimismu. Hned ve pondělí ta komunikace prostě jde pěkně. I cestování, nebo úřady, nebo s kým se potkáš, tak všichni jsou takový jako potěšený, že tě vidějí, nebo tebe určitě si myslí. No. Ono to jde takhle dobře i v dalších dnech, kdy já můžu předpovědět něco, jako je obnova vztahu. Ono to tam svítí zejména o víkendu, pátek, sobota, neděle. A hele, má to i takový jako romantický, kouzelný podtext, jako když si lidi vzájemně připadají být jako okouzlující a ideální a dokonalý a vidět svýho manžela nebo manželku najednou těma novýma očima a ten vztah se obnoví a je to tolerantní a přátelský. A to tu neříkám každý týden, že jo?
2: To neříkáš, ano. Dneska super komunikace. V práci, doma, na zastávce. Klidně se můžeme pobavit s nějakým náhodným kolem jdoucím. Bude to zábava, mělo by to být v pořádku. A v dalších dnech budeme posilovat naše vztahy, tedy žádné hádky ani žádné třecí plochy. A to je paráda. Budeme k sobě mít s partnery blíže. Těšíte se na to? Tondo, děkujeme za tvůj čas.
3: Ale moc zdravím tebe i posluchače.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy, too comfortable to take off.
12: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
13: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
12: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
13: To si piš.
12: Teda Franto, to běžím říct holkám.
13: No, to běž.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
15: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
19: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
19: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
1: Radio

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Je pondělí 21. září. Chráníme vzrostlé stromy v Olomouci. 10 významných stromů tu dostalo speciální štítky celostátní kampaně TreeTech. Kampaň upozorňuje na nenahraditelnou roli vzrostlých stromů pro životní prostředí ve městech. Lípy na třídě Míru, Čajkovského ulici, Jilm v ulici Kapitána Nálepky nebo meta sekvoje a duby na dalších místech ve městě pomáhají ochlazovat ulice a zachytávat škodliviny. Odborníci u nich vyčíslují přínosy, jako je zadržování vody či produkce kyslíků.
1: Prostějov aktuálně.
3: Rozsáhlou obnovu zeleně plánuje na letošní podzim Prostějov. Radnice oznámila, že ve městě dojde k výsadbě více než stovky vzrostlých stromů a přes tisícovku keřů s balem za účelem zlepšení životního prostředí. Na světě je nová divoká kočka. Objev nového druhu kočkovité šelmy potvrdili vědci a jde o první nový druh po 100 letech. Pojmenovali ji Leopardus tilcayo a žije v Bolívii. Vypadá jako leopard a má asi půl metru.
0: Sport.
3: Trpkou neděli zažila fotbalová Sigma Olomouc. Na domácím trávníku Androva stadionu podlehla pražské Spartě 0-3. Po 9. kole první ligy tak Sigma nyní stojí na 4. místě tabulky.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Dnes nás čeká meteorologické tříchodové menu. Před krm ranní sluníčko, hlavní chod v podobě odpolední proměnlivé oblačnosti a jako desert místy přehaňka. Víme, jak bude, podrobnosti právě teď. Dnešní denní teploty mezi 13 a 17 stupni Celsia, z rána skoro jasno nebo polojasno. Během dne proměnlivá oblačnost a také přehaňky. A co dál? Zítra i ve středu polojasno nebo oblačno, 14 až 18 stupňů. Ve čtvrtek i v pátek pak většinou oblačno anebo zataženo a teploty kolem 17.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.

0: Vlasková doprava z Olomouce, také z dálnice mezi Olomoucí a Prostějovem a nebo z Valmezu. Víme, jak se jezdí tady. Dobré pondělní ráno v Olomouci, bacha na místa se sníženou rychlostí. Třicítka je například na Masaryčce naproti nádraží, na Krapkově u parku a taky na Lascích na Letné. Poruchané vozidlo čeká teď na pomoc na 34. kilometru dálnice z Olomouce na Prostějov před Olšany. Ranní nehoda se šetří ve Valmezu. Auto narazilo do domu tady na Palackého ulici u obchodu a policie teď chytá na hlavním tahu mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí u Svitav. Sledujeme silnice, chodníky i cyklostezky. Také v pondělí se nám jede hezky.
1: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
2: Radio Metropole.
3: Víc muziky, víc energie.
4: Víc energie.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top Osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Dnes máme možná šanci udělat něco skvělého, tak nečekáme na zázraky a vstáváme. Poslouchejte dál, ať neprošvihnete naše dnešní horoskopy právě teď.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, když někdo potřebuje víc prostoru, tak mu ho dáte. Býci, dostanete znamení, že máte zkusit i nemožné. Blíženci, vy byste dnes měli zvolit lehčí tempo. Radci, pokud možno, ovládejte své nálady. Lvi, na vás a vaše osobní kouzlo se stojí doslova fronty. Pany, do svého projevu zkuste dát trochu víc empatie. Váhy, vaše cesta dál vede správným směrem. Štíři, nechte blízké, aby se tentokrát postarali o vás. Střelci, stanovte si jasná pravidla, bez vňukání a urážení. Kozorozi, řešte zavčas, než z malé věci vyroste větší překážka. Vodnáři, vy respektujte cizí emoce, ať je to radost nebo smutek. A co my ryby, měli bychom ostatním věnovat nějaké to vlídné slovo a taky úsměv.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
9: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
10: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
15: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
16: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
1: Rádio Metropole, podporujeme domácí muziku.

0: Zdravíme všechny, ať už si užíváte ráno v poklidném tempu, anebo zařazujete vyšší rychlost. Za malou chvíli vám přineseme praktické tipy a šikovné rady pro váš lepší život. Budou se hodit úplně každému. Zůstaňte dál na našich vlnách.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Připadáte si občas bez energie? Na internetu jsme našli údajně jednoduchý trik, jak se trochu boostnout neboli nakopnout, a je to inspirované potápěči. Máme si 30 vteřin oplachovat obličej ledovou vodou a mozek prý dostane rychlejší vzpruhu než po kávě. U někoho to opravdu působit a fungovat může. Kontakt obličeje se studenou vodou může aktivovat takzvaný potápěčský reflex. Zpomalí se nám tep, stáhnou se cévy v končetinách a tělo začne šetřit kyslík pro důležité orgány. Samotný chlad nás navíc opravdu může okamžitě osvěžit a subjektivně probrat. Takže pár studených šplíchanců u umyvadla klidně vyzkoušejte, k tomu uvařte poctivé kafe a nalaďte naše rádio. Tohle trojkombo doplní energii spolehlivě.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mobea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemobea.cz. Mobea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
4: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
5: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
8: To snad ne, já se na to vysku. A kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
11: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
12: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radio Metropole.
14: Prostě jiná liga.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Je pondělí 21. září. Poslední rozloučení s významným olomouckým podnikatelem Richardem Morávkem. Pohřeb se uskuteční v pátek 25. září ve 14 hodin v katedrále svatého Václava v Olomouci. Zakladatel a spolumajitel developerské skupiny Redstone zemřel ve věku 56 let na následky úrazu hlavy. Byl výraznou osobností olomouckého biznesu. Novinky v dopravě. Připravuje se propojení D1 s budoucí D35. Už příští rok by mohla začít stavba silnice 73, která má vést od Brna k Moravské Třebové. Nejprve má vzniknout

0: úsek na Blanensku, Bořitov, Svitávka. Jde o nejsnažší část trasy, píše Deník. Silničáři už podepsali smlouvu na projektovou dokumentaci pro povolení stavby. Podání samotné žádosti o stavební povolení se předpokládá ještě letos. Stavba navazujících úseků začne nejdřív v roce 2031. Výcvik budoucího českého astronauta Aleše Svobody vstupuje do ostré fáze. Ve Spojených státech příští rok v létě má letět jako pilot kosmické lodi Crew Dragon na mezinárodní vesmírnou stanici. Svoboda poletí do vesmíru téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Bude mít pod kontrolou let od startu z rakety Falcon 9 přes spojení se stanicí ISS až po bezpečný návrat na Zemi. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač obsadil druhé místo v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil ve včerejším závodě třídy Moto 2 jen na suverénního Španěla Izana Guevaru. V průběžném pořadí je Filip Salač po 15. závodě na 7. místě.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radia Metropole.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Dnešní počasí nabízí kompletně obložený švédský stůl. Ráno porci sluníčka, odpoledne i mraky a jako desert sem tam přehaňka. Dneska si vybere úplně každý. Víme, jak bude. Z rána skoro jasno nebo polojasno. Během dne proměnlivá oblačnost, přehaňky. Denní teploty 13 až 17. A co dál? Zítra i ve středu teploty mezi 14 a 18 stupni. Polojasno a nebo oblačno. Ve čtvrtek a v pátek naměříme kolem 17 stupňů a druhá polovina tohoto pracovního týdne má být většinou oblačná nebo zatažená.
2: Rádio Metropole za volantem.
3: Porucha na obchvatu Olomouce a nehoda v Šumperku. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. Poruchaný nákladňák odpočívá na 276. kilometru dálnice z Mohalnice na Ostravu u Olomoucké Olympie. A policie došetřuje nehodu na příjezdu od Nového Malína do Šumperka na Uničovské ulici u Benátek. Šťastnou cestu a příjemný den.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Ahoj všem s naším rádiem, je tady pondělní ráno a nás za chvilku čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek, které osobnosti slaví narozeniny a vůbec co zajímavého si připomínáme. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes posíláme gratulace.
1: Metropole právě dnes.
2: Je pondělí 21. září. Jestli pro vás bylo dnešní vstávání trochu horor, máme pro vás člověka, který by o tom mohl napsat rovnou knížku. Narozeniny slaví mistr hororů Stephen King. Narozeninovou oslavu prožívají i folková zpěvačka Pavlína Jíšová a americký zpěvák Jason Derulo. Na dnešek připadá Mezinárodní den Alzheimerovy choroby a svátek u nás slaví přes 5000 matoušů. Pánové, obyčejné všechno nejlepší by od nás bylo k vašemu svátku málo. Proto jsme pro vás připravili vlastní hudební dárek. Tady je vaše sváteční hymna.
1: Dnes je Mezinárodní den míru.
3: Takže žádné hádky.
1: A navíc slaví Matouš.
3: Co s tím uděláme?
4: Mate s Matouši, dnes si v tom až po uši.
5: Ty si dnes náš boží dar.

0: dnešek patří vám!
1: Matoušové, užijte si svátek!
2: Metropole právě dnes.
3: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Co to za popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park z Jelidla, t-motor.cz.
7: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Metropole.
11: Metropole.

0: se nám krásně rozjíždí a my se už za okamžik spojíme s naším dnešním hostem. A protože je pondělí, bude to jako vždy náš rádiový astrolog. Jsme tady i s hvězdnou předpovědí na celý týden, tak volume doprava.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Nač se těšit a kde být naopak opatrní, další atraktivní hvězdná poselství přináší náš pravidelný pondělní host, rádiový astrolog Tonda Baudyš. Jaké pozitivní body pro nás máš? Ahoj.
3: Ahoj Lukáši, zdravím tebe posluchače. Pro mě má tenhle týden několik pozitivních bodů a chci tobě a všem u nich povědět, protože je to pro mě takový jako zdroj optimismu. Hned v pondělí ta komunikace prostě jde pěkně. Jo, i testování, nebo úřady, nebo s kým se potkáš, tak všichni jsou takový jako potěšený, že tě vidějí, nebo tebe určitě si myslí. No. Ono to jde takhle dobře v dalších dnech, kdy já můžu předpovědět něco, jako je obnova vztahu. Ono to tam svítí zejména o víkendu, pátek, sobota, neděle. A hele, má to i takový jako romantický, kouzelný podtext, jako když si lidi vzájemně připadají být jako okouzlující a ideální a dokonalý a vidět svýho manžela nebo manželku najednou těma novýma očima a ten vztah se obnoví a je to tolerantní a přátelský. A to tu neříkám každý týden, že jo?
2: To neříkáš, ano. Dneska super komunikace v práci, doma, na zastávce. Klidně se můžeme pobavit s nějakým náhodným kolem jdoucím. Bude to zábava, mělo by to být v pořádku. A v dalších dnech budeme posilovat naše vztahy, tedy žádné hádky ani žádné třecí plochy. A to je paráda. Budeme k sobě mít s partnery blíže. Těšíte se na to? Tondo, děkujeme za tvůj čas.
3: Moc zdravím tebe i posluchače.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
6: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy, too comfortable to take off.
11: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
12: Luskni.cz.
13: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
12: Luskni.
13: Koloběžku nebo spotřebič?
12: Luskni a máš.
13: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
14: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
15: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
16: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
15: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
16: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
17: Ahoj, tady Giorgio.
18: My name is Giovanni Giorgio.
17: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
19: Choose your fighter.
17: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
5: Datart uvádí Dny Marian.
6: Dny Marian, jo.
5: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
18: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
19: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Radio Metropole.
8: Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace od nás rovnou k vám, právě teď začínají zprávy. Cizincům v Olomouci se pomůže zorientovat arcidiecézní Charita Olomouc. Dnes otevírá na třídě kosmonautů nové poradenské centrum. Cizincům žijícím v České republice poskytne bezplatné poradenství, tlumočení i pomoc při jednání s úřady.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči pozor na rychlost v Uničově. Nový radar, který měří rychlost projíždějících vozidel v Mohelnické ulici u Penny Marketu, už tu není jen pro podávání informací o rychlosti. Uničov informuje, že už je v ostrém provozu. A ještě jsme na silnicích. Ředitelství silnic a dálnic dá do pořádku silnice na severu Olomouckého kraje. Plánuje tu opravy asfaltu. Na opravovaných místech očekávejme kyvadlový provoz. A kdy a kde se bude opravovat?
4: Ještě před začátkem zimní sezóny provedeme na severu Olomouckého kraje velkoplošné opravy nerovností na vozovkách.

0: Máme vytipováno množství lokalit, kde proběhne výměna asfaltových hutněných vrstev v ceně přesahující 12,5 milionu korun. Práce proběhnou od 22. září do konce října, například na Červenohorském sedle na Skřídku, mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou nebo v Javorníku a také v Uhelné.
1: Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Na vysoké ceny pohonných hmot se podívá vláda. Už má připravená opatření proti vysokým cenám. Na CNN Prima News to uvedl vicepremiér Karel Havlíček. Konkrétní kroky k úpravě cen pohonných hmot má v plánu oznámit během dneška. Sport. Víkend se vydařil českým tenistům. Naše mužská reprezentace zvládla druhé kolo kvalifikace Davis Cupu a přemohla výběr Spojených států 3-2 na zápasy. Čeští tenisté tak opětovně postoupili do finálového turnaje, který bude hostit od 24. do 29. listopadu Boloňa.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
3: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Dnes nás čeká meteorologické tříchodové menu. Před krm ranní sluníčko, hlavní chod v podobě odpolední proměnlivé oblačnosti a jako desert místy přehaňka. Víme, jak bude, podrobnosti právě teď. Dnešní denní teploty mezi 13 a 17 stupni Celsia, z rána skoro jasno nebo polojasno. Během dne proměnlivá oblačnost a také přehaňky. A co dál? Zítra i ve středu polojasno nebo oblačno, 14 až 18 stupňů. Ve čtvrtek i v pátek pak většinou oblačno anebo zataženo a teploty kolem 17.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Bouračka na Olomoucku, také na Šumperskou u Sobotína a policie ve Valmezu nebo na D1, víme, jak se jezdí tady. Nedaleko Olomouce nehoda v Samotěžkách u Kruháče pod Bazilikou. Bouračka traktoru a osobáku zaměstnává záchranné složky na Šumpersku. Pozor na výjezdu ze Sobotína na Rudoltice. A policie teď chytá ve Valmezu na ulici Nádražní a také u Hulína na 264. kilometru D1. Sledujeme silnice, chodníky i cyklostezky. Také v pondělí se nám jede hezky.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
3: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole. Radio Metropole, to je muzika a energie, no a sledujeme pro tebe taky informace ze světa hip-hopu a ze světa České republiky, tak pojďme na to. Soutisk dvou zcela odlišných světů, který fascinoval internet. Bavič a novinář Martin Mikiska alias Mikýř si pozval do svého pořadu Izomandiase, vůdčí osobnost labelu Million Plus a jednoho z nejvlivnějších českých raperů. Proč šlo o tak velkou událost? Izo se rozhovorům dlouhodobě vyhýbá, střeží si své soukromí i nekompromisní image. Mikýř je naopak známý svým ostrým humorem, absurditou a rozebíráním internetových kauz. Fanoušci se proto obávali, zda nepůjde o nepříjemný střet nebo výslech. Výsledek ale překvapil. Rozhovor ukázal Izomandiase v neobvykle otevřené lidské a uvolněné poloze. Místo útočného výslechu vznikl autentický dialog, ve kterém došlo na rapovou scénu, pozadí hudebního biznisu i osobní nadhled. Pro československý hip-hop šlo o zásadní moment, protože ukázal, že i uzavřené ikony žánru dokážou vystoupit ze své komfortní zóny, když proti ním stojí někdo s dobrou přípravou a respektem. Jinak už se blíží release GTA 6 a Rockstar Games potvrdili umělce, kteří se podílí na soundtracku. Bude to víceméně takový mix hip-hopu, popu, latina a rocku a bude to asi nejrozmanitější soundtrack série. Z toho rapového se tu objeví například Travis Scott, Future, Metro Boomin anebo Young Clean, tak na to se těšíme. Pojďme na oslavence, Playboy Carty oslavil 30, Hugo Tox měl 44, přejeme vše nej. A Rafael požádal svou partnerku o ruku, tak gratulujeme, to je Česká republika na Metropoli. A už teď další várka muziky a energie.
0: Česká republika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na Rádiu Metropole.
1: Metropole. Rádio Metropole.
0: A dopolední chill. Ideální soundtrack před obědem.
1: Metropole.

0: Krásné pondělní dopoledne. Doufám, že jste do nového týdne vykročili tou správnou nohou a že vám to utíká přesně podle plánu. Moc díky, že taky dneska si s námi udržujete dobrou náladu. Tak se usmějte a užívejte si další týden a my vám k tomu dál hrajeme hit za hitem.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
2: Křupavý chléb z Nového Jičína. Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
4: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
6: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: pondělní dopoledne letí jako blázen a za nějakých 15 minut tady máme kompletní servis pro váš přehled. Podíváme se na to nejdůležitější, co se děje v našem kraji, probereme počasí a taky dopravu, protože víme, jak se jezdí tady. Zůstaňte s námi, zprávy startují přesně v celou.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
10: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
11: Posloucháš?
12: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 10 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Prevence ve fakultní nemocnici Olomouc. Nemocnice nabízí ode dneška do pátku preventivní vyšetření nádorů dutiny ústní. Jde o bezplatné vyšetření v rámci akce Nestrať úsměv. Registrace dopředu je nutná. Podrobnosti na webu fnol.cz. Hasiči zachránili dva lidi před požárem na Olomoucku. Požár rodinného domu vypukl v sobotu ráno ve Štarnově. Hasiči zachránili před plameny dva lidi, přičemž jednoho za pomocí žebříku. Pomohli mu z balkonu prvního patra. Nové zubní centrum má Jevíčko na Svitavsku. Město do něj vložilo 24 milionů korun. Specializované centrum má 3 ordinace a slavnostně se otevře tento pátek. Klinika dál schání zubní lékaře na plný úvazek, píše Deník. Až o třetinu má v novém roce zdražit teplo domácnostem, kterým dodávají teplo na dálku teplárny. Jde o ty, kde je zdrojem tepla zemní plyn. Důvodem je zdražování na světových trzích. U běžné domácnosti by takový nárůst znamenal i přes 8 000 korun ročně navíc, píší novinky.cz. Sport. Sledujeme přípravu českých hokejistů v NHL. V noci na dnešek jsme sledovali souboj českých brankářů. Uspěl David Rittich, který dovedl své New Jersey k vítězství 2-1 nad New Yorkskými Islanders a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Za poražené chytal Vítek Vaněček.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Dnešní počasí nabízí kompletně obložený švédský stůl. Ráno porci sluníčka, odpoledne i mraky a jako dezert sem tam přehaňka. Dneska si vybere úplně každý. Víme, jak bude. Z rána skoro jasno nebo polojasno. Během dne proměnlivá oblačnost, přehaňky. Denní teploty 13 až 17. A co dál? Zítra i ve středu teploty mezi 14 a 18 stupni. Polojasno a nebo oblačno. Ve čtvrtek a v pátek naměříme kolem 17 stupňů a druhá polovina tohoto pracovního týdne má být většinou oblačná nebo zatažená.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Blesková doprava z Olomouce, také z Prostějovská. V Olomouci bacha na místa se sníženou rychlostí. Třicítka je například na Masaryčce, naproti nádraží, také u parku na Krapkově nebo na Lascích na ulici na Letné. Nehoda dvou osobáků je za Olomoucí na výjezdu z Křelova na Horku a na Prostějovsku policie chytá v Kostelci na Hané naproti lékárně na Tyršově ulici. Šťastnou cestu.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme, jaká je Miroslava Ferancová, když zavře dveře od kanceláře a je jen sama se sebou nebo s rodinou, jaká vaše vlastnost či drobná slabost by lidi zvenčí nejvíce překvapila?
1: Já myslím, že co by lidi překvapilo, tak je smysl pro černý humor, ten mám hodně a ono to vychází z mojí rodiny. Tam jsme všichni takoví, takže někdy je to drsný. A možná, že by lidi překvapilo, já jsem po tatínkovi zdědila takový jakoby výtvarný talent, nechci, aby to znělo nějak nabubřele, a jdou a baví mě všechny ruční práce, takže umím háčkovat, umím plíst, umím drhat, prostě co si představíte, dělám koláže z papíru, vyrábím bižuterní šperky a všechny tady tyhle ty věci. A strašně mě to uklidňuje, když prostě u toho můžu sedět a takhle si titěrně tam něco skládat, třeba z korálku. Bohužel na to v poslední době vůbec nemám čas, takže spíš jenom, když někde jsem, tak si nakoupím ty korálky a ty všechny špakátky a všechno, co je k tomu, ale už to začínám mít, takže možná si budu moct otevřít menší obchod, protože to nestačím zpracovat a spíš to teda jenom schromažďuju teď.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: zapnuté vysílání našeho rádia. Pondělní den je v plném proudu a my vám ho rádi zpříjemníme. Za chvíli se společně podíváme na ty nejlepší tipy, jak parádně strávit volný čas, kam vyrazit a kde načerpat novou energii. Přejeme vám, ať vám jde dneska všechno lehce a s úsměvem.
1: Olomouci, nastartuj motory. Emo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Emo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
9: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
12: Datart uvádí Dny Merien.
13: Dny Merien, jo.
12: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
13: No to je sen.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Radio Metropole.

0: baby.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Moravu naprosto milujeme a víme, co se děje tady v olomouckém kině Metropol, to ještě voní létem a také mořem. Dneska se tady dává film Pět švestek v olomouckém kině Metropol. Přerovská hvězda zve na dokument Bára Basiková. Ten nás čeká také zítra v šumperském kině Oko. A budeme rádi, když se v sobotu potkáme v Javoříčku. Koná se tady Jeskyň men. Běh pro všechny generace, včetně vychytané překážkové dráhy. A ještě jedna speciální pozvánka do Brna na koncert tří kapel. Sakai Club, High Heat a také Maronto. Dnes od 19 hodin v kabinetě Můz v Brně. Sakai Club jsou vítězové radiotalentu Olomouckého kraje z roku 2023 a Maronto jsou finalisté letošního ročníku. Bude to tedy dnes večer od 19 hodin žánrová smršť v brněnském kabinetě Můz. Tahle pozvánka je tady samozřejmě pro vás.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
3: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz. Akce Zábava.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
6: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
7: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
8: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
9: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
8: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
9: To si piš.
8: Teda Franto, to běžím říct holkám.
9: No, to běž.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
11: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
12: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
13: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Radio Metropole
0: a dopolední chill.
7: Už se těšíš na

Podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Velkou rekonstrukcí prošla Merkurova kašna v Olomouci u Galerie Moritz. Jako první ve městě získala olověnou vanu proti prosakování vody. Do konce října teď památka funguje ve zkušebním provozu.
1: Šumperk aktuálně.
0: Dočasně uzavřené je ode dneška dětské hřiště ve Smetanových sadech v Šumperku do 7. října. Důvodem je celková úprava a obnova herního prostoru. Vstup na hřiště je teď z bezpečnostních důvodů zakázán.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Bezpečnější přecházení v Kroměříži přes vytížené silnice v ulicích Tomačovského a 1. máje. Jsou tu dva nové přechody se zemními LED body. Světla při vstupu chodce zčervenají a včas varují řidiče i v mlze či dešti. Výcvik budoucího českého astronauta Aleše Svobody vstupuje do ostré fáze ve Spojených státech. Příští rok v létě má letět jako pilot kosmické lodi Crew Dragon na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Aleš Svoboda poletí do vesmíru téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Bude mít pod kontrolou let od startu z rakety Falcon 9 přes spojení se stanicí ISS až po bezpečný návrat na Zemi.
2: Sport.
0: Čeští volejbalisté mají před sebou osmifinálové utkání na mistrovství Evropy. Střetnou se s Belgií, která na šampionátu ovládla skupinu C. Zápas, který se koná v Turíně, začíná dnes v 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Uvidíme, jak dopadne tato premiéra.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Víme, že tento týden mají být teploty nejčastěji okolo 15 stupňů a k tomu vesměs proměnlivo. Na severovýchodě našeho regionu se občas vyskytnou i přehánky. Nejenom dnes, ale také zítra. Ve středu, kdy oficiálně začíná astronomický podzim, počítáme se sluníčkem. Po ránu bude jenom plus 5 stupňů, ale odpoledne zhruba 17. A bio se dál drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě, která se dořešuje v Olomouci na Horním Lánu a bouráme taky na silnici Křelov Horka. I tady je to ťukanec dvou osobáků. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Přerově, na Polní a na Lipnické, ve Valmezu, na Masarykově a taky u nemocnice na Vsetínské. Hlídka je i na D1 na exitu Kojetín, v Lipníku na ulici Tyršova anebo v Šumperku na Jesenické. Kontrolu můžeme potkat i na trase Moravská Třebová, Hřebečský tunel. Tak ať vám to dobře jede a na cestu dál hraje naše rádio.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc

0: a dopolední chill.
1: Baby, let's go!
2: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
3: Metropole.

0: Jsme moc rádi, že trávíte čas v naší společnosti. Pondělní tempo chytá ty správné obrátky a my pro vás chystáme už za 20 minut náš pravidelný magazín, který vám pravidelně přináší užitečné rady, praktické triky a životní vychytávky. Do té doby si můžete užívat naše parádní hity. Mějte báječný den.
1: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou, vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
6: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Ahoj, tady Giorgio.
9: My name is Giovanni Giorgio.
8: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
10: Choose your fighter.
8: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.

0: Metropole a podcast pro dnešek.
1: Připadáte si občas bez energie? Na internetu jsme našli údajně jednoduchý trik, jak se trochu boostnout neboli nakopnout, a je to inspirované potápěči. Máme si 30 vteřin oplachovat obličej ledovou vodou a mozek prý dostane rychlejší vzpruhu než po kávě. U někoho to opravdu působit a fungovat může. Kontakt obličeje se studenou vodou může aktivovat takzvaný potápěčský reflex. Zpomalí se nám tep, stáhnou se cévy v končetinách a tělo začne šetřit kyslík pro důležité orgány. Samotný chlad nás navíc opravdu může okamžitě osvěžit a subjektivně probrat. Takže pár studených šplíchanců u umyvadla klidně vyzkoušejte, k tomu uvařte poctivé kafe a nalaďte naše rádio. Tohle trojkombo doplní energii spolehlivě.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
5: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
6: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
7: Co to zas po bájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
0: Rádio Metropole.
11: Rádio Metropole.

0: Máme tu další várku informací. Úspěch v Hollywoodu pro Olomouc a Bělecký mlýn. Akční film Stav odpojen, který se tu natáčel, zazářil na cenách Independent Shorts Awards v Los Angeles. Získal cenu pro nejlepší akční krátký film a za nejlepší režijní debut, píše o tom Centrum.cz. Dobrý den, při kontrole evidence sociálního pojištění byl u vás zjištěn evidovaný nedoplatek. To je podvodná SMS-ka, která se šíří Českem a tváří se, že je od České správy sociálního zabezpečení. Uvnitř přiložený odkaz rozhodně neotevírejte, vede na falešný web a cílem podvodníků je získat skrz web vaše platební údaje. Pokud vám podobná SMS-ka přišla, situaci si raději zkontrolujte na oficiálním webu sociální správy ccsz.gov.cz. Symbol levného amerického stravování, hamburger, se ve Spojených státech stává luxusem. V New Yorku či Washingtonu už není výjimkou burger za $30, tedy v přepočtu přes 600 korun. Ceny burgerů se tam za posledních 13 let až zdvojnásobily, píší o tom novinky.cz. Sport. Rychlé změny v nominaci českých fotbalistů před startem Ligy národů. Nový kouč české repre Santi Denia povolal univerzála Ondřeje Křičfalušiho a křídelníka Martina Schuberta. Nahradili zraněné hráče. Českou repre čekají na podzim 4 utkání. První ve skupině A3 Ligy národů bude už tuto sobotu v pražském Edenu. Budeme hrát proti Chorvatsku.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. Víme, že tento týden nás na Moravě čekají celkem chladná rána. Nejnižší teploty by měly být kolem plus pětky. Ojediněle se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Přes den pak naměříme nejčastěji 15 až 17, jako dneska. A pokud vyrazíme do lesa, tak co pak aktuálně najdeme? Například hřiby smrkové i dubové, bedly anebo klousky. A pozor, sbírat už můžeme taky kaštany.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že radary kontrolují naši rychlost v Olomouci na několika místech, třeba na Okružní, na Přerovské, Slavonínské anebo na Jižní. Stacionární radar máme taky v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Šternberské. A policejní hlídku můžeme aktuálně potkat u Moravské Třebové na silnici 35, když se jede kolem Linhartic, v Šumperku na Zábřežské anebo ve Valmezu na Rožnovské. Ať už je před vámi rovná cesta anebo serpentíny, držte pevně volant i naši vlnu.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Drink.
1: Děkujeme, že nás posloucháte. Pondělní den může být někdy náročný a to si žádá malou pauzu s dobrou muzikou. Už brzy taky prozkoumáme dnešní kalendář, mrkneme na to, kdo slaví svátek a připomeneme si dnešní narozeninové oslavence. Užijte si náš parádní playlist a dobijte s námi baterky.
2: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
3: Malosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
5: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
8: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
9: Posloucháš?
10: Radio Mef.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pondělí 21. září. Jestli pro vás bylo dnešní vstávání trochu horor, máme pro vás člověka, který by o tom mohl napsat rovnou knížku. Narozeniny slaví mistr hororu Stephen King. Narozeninovou oslavu prožívají i folková zpěvačka Pavlína Jíšová a americký zpěvák Jason Derulo. Na dnešek připadá Mezinárodní den Alzheimerovy choroby a svátek u nás slaví přes 5000 matoušů. Pánové, obyčejné, všechno nejlepší by od nás bylo k vašemu svátku málo. Proto jsme pro vás připravili vlastní hudební dárek. Tady je vaše sváteční hymna.
0: Dnes je Mezinárodní den míru.
2: Takže žádné hádky.
0: A navíc slaví Matouš.
2: Co s tím uděláme?
3: Mate s Matouši, dnes si v tom až po uši.
4: Ty si dnes náš boží

0: dnešek patří vám!
1: Matoušové, užijte si svátek!
2: Metropole právě dnes.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
14: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
15: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
16: Olomoucký report CZ.
17: Pořád se něco děje.
16: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
18: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
17: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
19: Metropole.
20: Rádio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
19: Metropole.

0: Počúvaš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Den bez aut zažije zítra Olomouc. Akce na náměstí Republiky promění místní parkoviště na živé místo plné pohody, cyklistiky a skejtování. Navíc po městě bude celý den jezdit zdarma tramvaj T3 s živou hudbou. A když už jsme u těch tramvají v Olomouci, tak

0: rychlého internetu a televize po celé České republice kvůli poškozené síti při výkopech. Sport. Fotbalistům Sigmy Olomouc zřejmě na delší dobu nepomůže záložník Fabian Krivák. Trenér Sigmy Pavel Hapal uvedl na tiskovce, že chorvatského reprezentanta do 21 let trápí vážnější zranění. Jaké, to neupřesnil.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. Ode dneška do pátku nejčastěji 15 až 17 stupňů. Na Moravě se počítá s proměnlivou oblačností, občas to může být i s deštěm, zejména na severovýchodě. A co myslíte? Babí léto. Bude nebo nebude? Očekáváme ho na přelomu září a října, to znamená už v dalším týdnu. A letos prý to babí léto bude ukázkové. Měli bychom tu mít sérii slunečných a poměrně teplých dnů, kdy se maxima dostanou na 20. Konkrétně příští pondělí a úterý to bude určitě.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci na Brněnské, taky na obchvatu, jak se sjíždí do Holice, a nebo v Kroměříži na Kojetínské. A menší nehoda se momentálně dořešuje na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice na exitu Unčovice. Tak na sebe dávejte pozor a my už vám přejeme šťastnou a pohodovou cestu.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: rádi, že ladíte zrovna naše vlny. Pondělí si přímo žádá pořádnou dávku inspirace a pohledu na hvězdy. Už brzy nás proto čeká rozhovor s naším rádiovým astrologem, který prozradí, co nám hvězdy chystají a na co se připravit. I dnes vám kouzlíme úsměv na tváři. Teď už se můžete nechat unášet na vlně našich parádních hitů.
1: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Ahoj, tady Giorgio.
11: My name is Giovanni Giorgio.
10: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
12: Choose your fighter.
10: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
13: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Nač se těšit a kde být naopak opatrní, další atraktivní hvězdná poselství přináší náš pravidelný pondělní host, rádiový astrolog Tonda Baudyš. Jaké pozitivní body pro nás máš? Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe posluchače. Pro mě má tenhle týden několik pozitivních bodů a chci tobě a všem u nich povědět, protože je to pro mě takový jako zdroj optimismu. Hned v pondělí ta komunikace prostě jde pěkně. Jo, i cestování, nebo úřady, nebo s kým se potkáš, tak všichni jsou takový jako potěšený, že tě vidějí, nebo tebe určitě si myslí. No. Ono to jde takhle dobře i v dalších dnech, kdy já můžu předpovědět něco, jako je obnova vztahu. Ono to tam svítí zejména o víkendu, pátek, sobota, neděle. A hele, má to i takový jako romantický, kouzelný podtext, jako když se lidi vzájemně připadají být jako okouzlující a ideální a dokonalý a vidět svýho manžela nebo manželku najednou těma novýma očima a ten vztah se obnoví a je to tolerantní a přátelský. A to tu neříkám každý týden, že jo?
1: To neříkáš, ano. Dneska super komunikace. V práci, doma, na zastávce. Klidně se můžeme pobavit s nějakým náhodným kolem jdoucím. Bude to zábava, mělo by to být v pořádku. A v dalších dnech budeme posilovat naše vztahy, tedy žádné hádky ani žádné třecí plochy. A to je paráda. Budeme k sobě mít s partnery blíže. Těšíte se na to? Tondo, děkujeme za tvůj čas.
2: Ale moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou, vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
7: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
9: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
10: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Metropole.
0: Olomouc 92 a Šumperk 102,9 FM.

0: skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Let's go.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu z práce.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Prevence ve fakultní nemocnici Olomouc. Nemocnice nabízí ode dneška do pátku preventivní vyšetření nádorů dutiny ústní. Jde o bezplatné vyšetření v rámci akce Nestrať úsměv. Registrace dopředu je nutná. Podrobnosti na webu fnol.cz. Hasiči zachránili dva lidi před požárem na Olomoucku. Požár rodinného domu vypukl v sobotu ráno ve Štarnově. Hasiči zachránili před plameny dva lidi, přičemž jednoho za pomocí žebříku. Pomohli mu z balkonu prvního patra. Nové zubní centrum má Jevíčko na Svitavsku. Město do něj vložilo 24 milionů korun. Specializované centrum má 3 ordinace a slavnostně se otevře tento pátek. Klinika dál schání zubní lékaře na plný úvazek, píše Deník. Až o třetí

0: 627. Hlasovky, videa, fotky. 3 sedmičky, 742, 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude. Víme, že tento týden mají být teploty nejčastěji okolo 15 stupňů a k tomu vesměs proměnlivo. Na severovýchodě našeho regionu se občas vyskytnou i přehánky, nejenom dnes, ale také zítra. Ve středu, kdy oficiálně začíná astronomický podzim, počítáme se sluníčkem. Po ránu bude jenom plus 5 stupňů, ale odpoledne zhruba 17. A bio se dál drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Pražské a na Přerovské a taky na Svornosti. A jestli se nepletu, tak tady hlídají tu třicítku. Kontrolu můžeme potkat i v Mohelnici na Třebovské. A pozor, nehodu teď aktuálně máme v Prostějově na Kojetínské. Tak šetřete svoje nervy i brzdy a užijte si zbytek cesty.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: že i dneska můžeme být s vámi. Ladíme společně pondělní pohodu a za 20 minut už se společně podíváme na nejzajímavější témata a příběhy, o kterých se aktuálně mluví a píše na regionálních webech. Ať vám dnešek utíká přesně podle vašich představ.
1: Dřevo Ob, poctivé dřevo zhané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Posloucháš?
8: Radio Metro.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Radio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Začneme v Olomouci. Tady se zítra můžeme projet tramvají zdarma, a to na trase Hlavní nádraží, Centrum, Tržnice. Jak informuje Report.cz, důvodem je zítřejší den bez aut. V Prostějově bude veselo. Na příští sobotu chystáme Oktoberfest. A na co všechno se můžou návštěvníci těšit, tak o tom píše web města Prostějov EU. A velkou gratulaci posíláme do Loštic. Město získalo 3. místo v krajské soutěži o keramickou popelnici. Další podrobnosti najdeme na www.mu-loštice.cz. S námi jste jako vždycky na té správné vlně. Tady každý den víme, o čem píšou naše oblíbené regionální weby.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
3: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mobea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce Mobea.cz. Mobea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 877 77. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
7: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
12: Rádio Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
12: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Neo Beauty.

0: Tak v Šumperku do 7. října. Důvodem je celková úprava a obnova herního prostoru. Vstup na hřiště je teď z bezpečnostních důvodů zakázán.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Bezpečnější přecházení v Kroměříži přes vytížené silnice v ulicích Tomačovského a 1. máje. Jsou tu dva nové přechody se zemními LED body. Světla při vstupu chodce zčervenají a včas varují řidiče i v mlze či dešti. Výcvik budoucího českého astronauta Aleše Svobody vstupuje do ostré fáze ve Spojených státech. Příští rok v létě má letět jako pilot kosmické lodi Crew Dragon na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Aleš Svoboda poletí do vesmíru téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Bude mít pod kontrolou let od startu z rakety Falcon 9 přes spojení se stanicí ISS až po bezpečný návrat na Zemi.
1: Sport.
0: Čeští volejbalisté mají před sebou osmifinálové utkání na mistrovství Evropy. Střetnou se s Belgií, která na šampionátu ovládla skupinu C. Zápas, který se koná v Turíně, začíná dnes v 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Uvidíme, jak dopadne tato premiéra.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Dál čekáme hlavně šedou oblohu, taky by nám mohlo zapršet. Do jeseníků přijdou i četnější srážky. Teplotní maximum dnes nepřekročí 17 stupňů. Na horách se pořádně oblečeme, tam dnes naměříme nejvýše 7 až 11 stupňů. Venku je to na mikinu a ideálně na nějakou větrovku. Místy nám fouká čerstvý vítr s nárazy až 55 km za hodinu. Zítra pak čekáme proměnlivé počasí, chladno, taky nám mohou spadnout nějaké ty srážky.
3: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, si dáme pozor na překážku na silnici v ulici Holická. Je to kus za křižovatkou s ulicí Šlechtitelů ve směru na Velkomoravskou. Nehoda se nám došetřuje na Uhersko-Hradišťsku ve Velehradu v ulici Hradišťská. Na křižovatce s ulicí Nádvoří se tu srazila dvě auta. Projíždíme se zvýšenou opatrností. Hlásíte nám taky policejní hlídky, stojí v Olomouci v ulici Brněnská, v Mohelnici v ulici Třebovská, pokuta nám hrozí taky na D35. Na exitu Mohelnice a na D1 na exitu Lipník Loučka. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.

0: Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole.
2: Rádio Metropole, to je muzika a energie, no a sledujeme pro tebe taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme na to. Soutisk dvou zcela odlišných světů, který fascinoval internet. Bavič a novinář Martin Mikiska alias Mikýř si pozval do svého pořadu Izomandiase, vůdčí osobnost labelu Million Plus a jednoho z nejvlivnějších českých raperů. Proč šlo o tak velkou událost? Izo se rozhovorům dlouhodobě vyhýbá, střeží si své soukromí i nekompromisní image. Mikýř je naopak známý svým ostrým humorem, absurditou a rozebíráním internetových kauz. Fanoušci se proto obávali, zda nepůjde o nepříjemný střet nebo výslech. Výsledek ale překvapil. Rozhovor ukázal Izomandiase v neobvykle otevřené lidské a uvolněné poloze. Místo útočného výslechu vznikl autentický dialog, ve kterém došlo na rapovou scénu, pozadí hudebního biznisu i osobní nadhled. Pro československý hip-hop šlo o zásadní moment, protože ukázal, že i uzavřené ikony žánru dokážou vystoupit ze své komfortní zóny, když proti ním stojí někdo s dobrou přípravou a respektem. Jinak už se blíží release GTA 6 a Rockstar Games potvrdili umělce, kteří se podílí na soundtracku. Bude to víceméně takový mix hip-hopu, popu, latina a rocku a bude to asi nejrozmanitější soundtrack série. Z toho rapového se tu objeví například Travis Scott, Future, Metro Boomin a nebo Young Clean, tak na to se těšíme. Pojďme na oslavence, Playboy Carty oslavil 30, Hugo Tox měl 44, přejeme vše nej. A Rafael požádal svou partnerku o ruku, tak gratulujeme, to je Česká republika na Metropoli. A už teď další várka muziky a energie.
0: Česká republika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na rádiu Metropole.
1: Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.

0: Děkujeme, že máte zapnuté vysílání našeho rádia. Pondělní den je v plném proudu a my vám ho rádi zpříjemníme. Za chvíli se společně podíváme na ty nejlepší tipy, jak parádně strávit volný čas, kam vyrazit a kde načerpat novou energii. Přejeme vám, ať vám jde dneska všechno lehce a s úsměvem.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Olomouci, nastartuj motory. Emo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Emo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
10: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
11: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
12: Taneční rádio z Olomouce.
13: Taneční rádio z Olomouce.
12: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Moravu naprosto milujeme a víme, co se děje tady v olomouckém kině Metropol, to ještě voní létem a také mořem. Dneska se tady dává film Pět švestek v olomouckém kině Metropol. Přerovská hvězda zve na dokument Bára Basiková. Ten nás čeká také zítra v šumperském kině Oko. A budeme rádi, když se v sobotu potkáme v Javoříčku. Koná se tady Jeskyň men. Běh pro všechny generace, včetně vychytané překážkové dráhy. A ještě jedna speciální pozvánka do Brna na koncert kapel Sakai Club, High Heat a také Maronto. Dnes od 19 hodin v kabinetě Můz v Brně. Sakai Club jsou vítězové radiotalentu Olomouckého kraje z roku 2023 a Maronto jsou finalisté letošního ročníku. Bude to tedy dnes večer od 19 hodin žánrová smršť v brněnském kabinetě Můz. Tahle pozvánka je tady samozřejmě pro vás.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
3: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
10: Luskni.cz.
11: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
11: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
11: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
12: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž-kk.cz.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Ahoj, tady Giorgio.
4: My name is Giovanni Giorgio.
3: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
5: Choose your fighter.
3: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
6: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
7: Radio Metropole.
0: Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Den bez aut zažije zítra Olomouc. Akce na náměstí Republiky promění místní parkoviště na živé místo plné pohody, cyklistiky a skejtování. Navíc po městě bude celý den jezdit zdarma tramvaj T3 s živou hudbou. A když už jsme u těch tramvají v Olomouci, tak tramvajová doprava do olomouckých Pavloviček nejspíš nezmizí, ač se objevily dříve náznaky o rušení trati. Dle olomouckého náměstka Miloše Tichého má úsek budoucnost, ale potřebuje opravy, píše report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Prostějovští hasiči se po 70 letech dočkají nové základny. Její stavba by měla začít příští rok a skončit v roce 2029. Projekt za 350 milionů korun má nahradit starou a nevyhovující stanici. Pokud vám nefunguje pevný internet nebo televize, OnePlay od operátora O2 nejste sami. Operátor hlásí rozsáhlý výpadek svého pevného internetu a televize po celé České republice kvůli poškozené síti při výkopech.
1: Sport.
2: Fotbalistům Sigmy Olomouc zřejmě na delší dobu nepomůže záložník Fabian Krivák. Trenér Sigmy Pavel Hapal uvedl na tiskovce, že chorvatského reprezentanta do 21 let trápí vážnější zranění. Jaké, to neupřesnil.
1: Radio Metropole. To na sebe.
3: Víme, jak bude. Sluníčko nám dneska zapadne v 18 hodin a 52 minut. Čeká nás chladná a oblačná noc. Na severu Olomouckého kraje bude i během noci pršet. Jinde čekáme přehánky, jen ojediněle. Teploty nám z pondělí na úterý spadnou až k 5 stupňům. Na horách už se můžeme po setmění dostat i na 3 stupně nad nulou. Úterý nás pak přivítá převážně oblačnou oblohou, s menší pravděpodobností by nám mohlo i sprchnout. Nejvyšší teploty vystoupají v úterý 17 stupňům. Biozátěž bude zítra na jedničce, tedy nejlepším stupni.
1: Radio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku si dáváme pozor na bouračku ve Velké Bystřici v ulici 8. května u městského úřadu. Se zvýšenou opatření

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme, jaká je Miroslava Ferancová, když zavře dveře od kanceláře a je jen sama se sebou nebo s rodinou, jaká vaše vlastnost či drobná slabost by lidi zvenčí nejvíce překvapila?
1: Já myslím, že co by lidi překvapilo, tak je smysl pro černý humor. Ten mám hodně a ono to vychází z mojí rodiny. Tam jsme všichni takoví, takže někdy je to drsný. A možná, že by lidi překvapilo, já jsem po tatínkovi zdědila takový jakoby výtvarný talent, nechci, aby to znělo nějak nabubřele, a jdou a baví mě všechny ruční práce, takže umím háčkovat, umím plíst, umím drhat, prostě co si představíte, dělám koláže z papíru, vyrábím bižuterní šperky a všechny tady tyhle ty věci. A strašně mě to uklidňuje, když prostě u toho můžu sedět a takhle si titěrně tam něco skládat, třeba z korálku. Bohužel na to v poslední době vůbec nemám čas, takže spíš jenom, když někde jsem, tak si nakoupím ty korálky a ty všechny špakátky a všechno, co je k tomu, ale už to začínám mít, takže možná si budu moct otevřít menší obchod, protože to nestačím zpracovat a spíš to teda jenom schromažďuju teď.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.
2: Radio Metropole
3: a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu ze školy.

0: Jsme moc rádi, že trávíte čas v naší společnosti. Pondělní tempo chytá ty správné obrátky a my pro vás chystáme už za 20 minut náš pravidelný magazín, který vám pravidelně přináší užitečné rady, praktické triky a životní vychytávky. Do té doby si můžete užívat naše parádní hity. Mějte báječný den.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
3: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
4: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
13: Posloucháš? Radio Mix.

jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Připadáte si občas bez energie? Na internetu jsme našli údajně jednoduchý trik, jak se trochu boostnout neboli nakopnout, a je to inspirované potápěči. Máme si 30 vteřin oplachovat obličej ledovou vodou a mozek prý dostane rychlejší vzpruhu než po kávě. U někoho to opravdu působit a fungovat může. Kontakt obličeje se studenou vodou může aktivovat takzvaný potápěčský reflex. Zpomalí se nám tep, stáhnou se cévy v končetinách a tělo začne šetřit kyslík pro důležité orgány. Samotný chlad nás navíc opravdu může okamžitě osvěžit a subjektivně probrat. Takže pár studených šplíchanců u umyvadla klidně vyzkoušejte, k tomu uvařte poctivé kafe a nalaďte naše rádio. Tohle trojkombo doplní energii spolehlivě.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Co to za Popajsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popajs s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popajs a kujme pikle společně!
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
10: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
0: Tvoje odpoledne?
11: Tvoje rádio.
0: Rádio.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Prevence ve fakultní nemocnici Olomouc. Nemocnice nabízí ode dneška do pátku preventivní vyšetření nádorů dutiny ústní. Jde o bezplatné vyšetření v rámci akce Nestrať úsměv. Registrace dopředu je nutná. Podrobnosti na webu fnol.cz. Hasiči zachránili dva lidi před požárem na Olomoucku. Požár rodinného domu vypukl v sobotu ráno ve Štarnově. Hasiči zachránili před plameny dva lidi, přičemž jednoho za pomocí žebříku. Pomohli mu z balkonu prvního patra. Základní umělecká škola ve Šternberku se může těšit na rozsáhlou modernizaci svých odborných učeben. Město na tyto stavební úpravy úspěšně získalo evropskou dotaci, která činí celkem 2 milionů 975 tisíc korun. Mladým talentům se tak už brzy výrazně zlepší prostředí pro jejich umělecký rozvoj. Od ledna příštího roku si seniori v Česku finančně polepší. Vláda totiž schválila pravidelnou valorizaci, díky které průměrná penze vzroste o 304 koruny měsíčně. Kromě toho se mohou všichni důchodci těšit ještě na jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun.
1: Sport.
3: Sledujeme přípravu českých hokejistů v NHL. V noci na dnešek jsme sledovali souboj českých brankářů. Uspěl David Rittich, který dovedl své New Jersey k vítězství 2-1 nad New Yorkskými Islanders a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Za poražené chytal Vítek Vaněček.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak to bude s houbami i s plnými košíky. Meteorologové pro nás mají vyloženě dobrou zprávu. Na celé Hané máme střední nebo vysokou pravděpodobnost růstu hub. Na severu Olomouckého kraje může být i velmi vysoká. Zjišťovali jsme, odkud se vracíte s plnými košíky. Klousky a babky jste ulovili mezi náměští a Olbramicemi. Praváky jste našli v okolí Hluboček. Smrkové hřiby jste si odnesli od Žďarského potoka. Houbám dělá dobře vlhké počasí, to nás čeká do konce dnešního dne i během noci. Zítra budou přeháňky v jeseníkách, jinde pak s menší pravděpodobností. Tak houbařům zdar!
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme nehodu na Olomoucku ve Velké Bystřici v ulici 8. května u městského úřadu. Na místě je policie, probíhá tady vyšetřování. Pokud pospícháme, vyhneme se v Olomouci raději ulici 17. listopadu.

0: Děkujeme, že nás posloucháte. Pondělní den může být někdy náročný a to si žádá malou pauzu s dobrou muzikou. Už brzy taky prozkoumáme dnešní kalendář, mrkneme na to, kdo slaví svátek a připomeneme si dnešní narozeninové oslavence. Užijte si náš parádní playlist a dobijte s námi baterky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
5: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
6: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
11: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
12: Rádio Metropole.
13: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pondělí 21. září. Jestli pro vás bylo dnešní vstávání trochu horor, máme pro vás člověka, který by o tom mohl napsat rovnou knížku. Narozeniny slaví mistr hororů Stephen King. Narozeninovou oslavu prožívají i folková zpěvačka Pavlína Jíšová a americký zpěvák Jason Derulo. Na dnešek připadá Mezinárodní den Alzheimerovy choroby a svátek u nás slaví přes 5000 matoušů. Pánové, obyčejné, všechno nejlepší by od nás bylo k vašemu svátku málo. Proto jsme pro vás připravili vlastní hudební dárek. Tady je vaše sváteční hymna.
0: Dnes je Mezinárodní den míru.
2: Takže žádné hádky.
0: A navíc slaví Matouš.
2: Co s tím uděláme?
3: Maty, mate s Matouši, dnes si v tom až po uši.
4: Ty si dnes náš boží

0: dnešek patří vám!
1: Matoušové, užijte si svátek!
2: Metropole právě dnes.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den!
4: Dobrý! Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
9: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
10: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
9: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
10: To si piš.
9: Teda Franto, to běžím říct holkám.
10: No, to běž.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
12: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
13: Luskni CZ.
14: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
13: Luskni.
14: Koloběžku nebo spotřebič?
13: Luskni a máš.
14: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
15: To snad ne, já se na to vysk***l a kučka je zase fuč.
16: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
15: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
16: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
17: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
18: Radio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí,
3: že už máš dneska padla.
1: Dneska padla.

Rádio Metropole. Taneční rádio z Olomouce.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu další várku informací. Úspěch v Hollywoodu pro Olomouc a Bělecký mlýn. Akční film Stav odpojen, který se tu natáčel, zazářil na cenách Independent Shorts Awards v Los Angeles. Získal cenu pro nejlepší akční krátký film a za nejlepší režijní debut, píše o tom Centrum.cz. Dobrý den, při kontrole evidence sociálního pojištění byl u vás zjištěn evidovaný nedoplatek. To je podvodná SMS-ka, která se šíří Českem a tváří se, že je od České správy sociálního zabezpečení. Uvnitř přiložený odkaz rozhodně neotevírejte. Vede na falešný web a cílem podvodníků je získat skrz web vaše platební údaje. Pokud vám podobná SMS-ka přišla, situaci si raději zkontrolujte na oficiálním webu sociální správy cssz.gov. CZ. Město Šternberg o víkendu oslavilo 730 let od první písemné zmínky a 655 let od založení místního augustiniánského kláštera. Během sobotních oslav byla při této příležitosti na farním nádvoří slavnostně odhalena z brusu nová kovová plastika. Za tímto dílem stojí bratři Kořenkové.
0: Sport.
2: Rychlé změny v nominaci českých fotbalistů před startem Ligy národů. Nový kouč české repre

0: nevíme, jak bude. Dál čekáme hlavně šedou oblohu, taky by nám mohlo zapršet. Do jeseníků přijdou i četnější srážky. Venku je to na mikinu a ideálně na nějakou větrovku. Místy nám fouká čerstvý vítr s nárazy až 55 km za hodinu. Zítra pak čekáme proměnlivé počasí, chladno, taky nám mohou spadnout nějaké ty srážky.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Na okruhu Olomouce na D35 na trase od Lipníku před exitem Nemilany. Tady ale probíhají práce na silnici. Tak dáme raději nohu z plynu. Policijní hlídky nám hlásíte v Olomouci v ulici Hodolanská, na D1 na exitu Přerov, v Letovicích v ulici Pražská, pomáhají a chrání taky ve Zlíně v ulici Okružní. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie. Posloucháš Rádio Metropole a dnes v podvečer tě čeká pravidelná

0: Ahoj, zase je tu tvůj pondělní podcast z Metropole s Tomem a tentokrát se v Olomouci podíváme do knihoven, hlavně tedy do té knihovny města Olomouce, to je hlavní, úžasné, nejkrásnější a máme tu z ní dva naše oblíbené knihovníky, Michala a Kristiana. Ahoj kluci.
1: Čauky mňauky.
2: Ahoj.
0: No přátelé, tak za chvilku nám začne podzim. Ten, jako, ten kalendářní už je, ten astronomický, ten ještě chviličku počká, ale bude. No a zásadní téma pro tento den, podzim v knihovně. Michale, jak to vlastně teda vypadá na podzim v knihovně?
1: Letní prázdniny nám skončily, to neznamená, že v knihovně se v letě nic nedělo, protože lidí chodilo neustále hodně, každopádně teď takzvaně biznis jede, protože
0: už
1: vrací se studenti,
0: A knihy
1: jsou neustále, to je prostě, bez těch to nejde. Ale vrací se studenti, takže denodenně chodí stovky lidí, registrujeme neustále nové maturanty, kteří potřebují tu povinnou četbu a jako nemají vůbec ponětí o tom, jak ta knihovna funguje, tak hodně vysvětlování, hodně ukazování, hodně hledání, ale vlastně máme z toho radost, protože jsme rádi, když vidíme i nové tváře a že lidi jako ty knížky stále zajímají, i když zdonucení třeba v případě těch maturantů.
0: No ale to mi teda vysvětli, protože jestli jako ty jsi řekl, že mají ponětí nebo nemají ponětí o těch knihách, mají vůbec ponětí o tom, jak teda ta kniha vypadá, protože nedávno jsem si četl v průzkumu, jo, že co se týče mladých lidí, tak jako dobrých 25%, jestli se nepletu, mi to nějak utkvělo v hlavě, neporozumí nebo porozumí aspoň krátkému výhledu, tak nějakému větovému textu a tak co, tak jenom
1: už tam číst. To není tak hrozné, že jako konceptu té knihy jako rozumí, že víš, že to je jako svázané v několik stránek.
0: Aha, a jdeme na to hodně odlesat.
1: Ano, tomu podle mě rozumí, ale třeba neměli dosud možnost se jako nějak zanořit do nějakého složitějšího textu, takže je to i pro ně nějak nová zkušenost, nějaký trochu boj, ale já věřím, že některé ty knížky, které mají třeba v ty povinné četbě, tak nejsou natolik zastaralý, aby jako nedokázali zaujmout i současného mladého člověka.
0: A tak ty seš ten paladin, který teda je vezme tou,
1: no, nejen,
0: to tím tajemstvím. Ano, jako.
1: Tak, pojďte, tak jsem to pochodní, ukážu vám
0: mezi těmi regály.
1: Moliéra.
0: Rozhrli ještě pavučiny tam.
1: Pavučiny tam nemáme, pozor, každý den paní ukezečka uklízí.
0: No i Kristiane, jaký je to teda pro tebe podzim v knihovně, co pro tebe
2: znamená? Tak mě se tam taky, nebo tak samozřejmě já se taky podílím na tom vysvětlování a všech těch věcí, třeba i to, že si spousta lidí myslí, že pro mladší jako ročníky, třeba pro ty maturanty, tak že budou přístupnější ty e-knihy, třeba ta digitální četba, ale teda z mojí zkušenosti lidi, co chodí do knihoven, tak ti mladší ročníky často chtějí spíš právě tu fyzickou a spoustu těch e-knih my dáváme spíš třeba jako čtyřicátníkům.
1: Chtějí si to bošmatlat, prostě.
2: Jo, chtějí to mít v ruce.
1: Haptické typy.
0: To je důležité.
2: Takže tohle to furt sedí. No, ale pro mě to znamená ten podzim hlavně jako návrat a nával besed, protože se nám začínají hlásit školy na všechny naše programy, co máme jako vzdělávací a často se to děje tak jako velice nárazově a jedna beseda přes druhou, tak to tam musíme nějak koordinovat a dávat do kalendáře.
0: To bych zastavil, protože tohle téma si dáme hned za chvilku v pondělním podcastu Rádia Metropole.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Díky, že posloucháš Radio Metropole a pondělní podcast. Tady je Tom a se mnou knihovníci knihovny města Olomouce Michal a Kristián. A koukám teď hlavně na Kristiána, protože ten před chvilkou nakousl téma besed, akcí a různých takovýchhle dalších možností, které poskytuje knihovna města Olomouce. Takže teďka, Kristiáne, co se týče podzimu, tak budeš na roztrhání ve smyslu různých besed. Jo? Jak to vlastně funguje? Jaká je tam tvoje role při besedách?
2: Jak to funguje? Tak jako jenom velice povšechně většina knihovníků, která u nás, které běžně potkáváte za pultem a říkáte si, to je super práce, oni tam pořád jenom sedí, podávají ty knížky a ještě si tam mezi tím stíhají číst, tak většina z nás má ještě spoustu dalších věcí a většina z nás má nějaké programy. To znamená, já třeba programy pro školy, co mám a dělám besedy, tak se většinou týkají nějakého jako digitálního wellbeingu, digitální bezpečnosti na internetu, nových médií a tak dále. Michal ten má třeba poezii a má komiksy a tak dále. A tohle jsou vlastně programy, které my průběžně vždycky sepisujeme, co tak ti naši knihovníci jsou schopní, jakým způsobem dát těm školám, nabídnout.
3: Ideálně tak, aby je to i zajímalo.
2: Ideálně,
3: samozřejmě. Aby to nemělo něco z donucení.
2: A tyhle ty programy se rozesílají ke konci srpna, ale jako dostupné jsou vždycky na našich stránkách a ty školy si z toho vybírají. A právě, že my chceme, aby nám dali vědět co nejdřív ten termín a většinou se právě děje, že takto září je celé jako strávené tím, že buď Michal nebo naše paní vedoucí, tak se urputně snaží všechny tyhle ty požadavky učitelů a vyučujících, kdy můžou a nemůžou přijít, nadspat do našeho kalendáře a skoordinovat to s tím, kdy my půjčujeme.
1: Aha, tak
3: kdybychom třeba chtěli dovolenou.
1: Chtít můžeš. Kdy tě čeká teďka nějaká beseda nejbližší?
2: Zrovna zítra.
3: Jedeme z Ostra.
1: Takže jako spíš bych zkusil nějakou úplně jinou, jako, protože tu zítřejší už nestihneme, pač. Ten díl se vysílá nadcházející pondělí.
2: Ale jakoby já mám samozřejmě besedy, které už mě opakuju, takže já mám zítra besedu na zdroje a ta potom přijde ještě, myslím, týden potom a spolu s tím dalším týdnem, tak tam ještě budu mít podcast. Vyloženě besedu o podcastech.
1: A to je teda které datum?
3: Na to nemůže přijít jako veřejnost. To je jako škola, která jen to přihlášená. Bože, to je jako jenom třída. Na to jako úplně nezveme. Každopádně, pokud nás poslouchá nějaký učitel, tak si může objednat. Jo? Ale je to jakoby pro uzavřenou skupinu. Třeba nějakých jako 15-20 žáků.
1: Rozumím. Že já tam ale musím... jako besedy z veřejností taky máš, ne?
3: To má na starost já a to jsou jako externí lektoři. To jako probíhá. To jsou třeba jako akce se spisovateli nebo s různými psychologi, právě jak jsme minule lákali třeba na ten wellbeing. A nebo teď hned 1.10. v rámci týdne knihoven máme spisovatelku z Jeseníku Marie Hajdovou, docela populární teď. Takže to jsou ty akce pro veřejnost.
1: Dobře. Tak za chvilku si myslím, že bychom se mohli podívat teda ještě na ty osobnosti a na tu soutěž krásnou, která zas po dvou letech byla vyhodnocena v pondělním podcastu Radia Metropole.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
6: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
7: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
8: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
9: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
15: Radio Metropole.
16: Radio Metropole.

0: Pokračuje pondělní podcast z Metropole s knihovníky Michalem a Kristiánem a povídáme si o tom, co pak se děje v knihovně města Olomouce, protože i toto je dost zásadní téma našeho pondělního podcastu, celkově našeho konceptu. Podíváme se na dost zásadní věc a tou je soutěž, která se koná co dva roky, že? Jestli se nepletu, Michale, soutěž prvotiny.
1: Je to tak.
0: No a teďka teda
1: teď konec došlo těch dvou k tomu let. Uzavření, teď jako koncem srpna jsme dosáhli toho deadlineu. Já to mám na starost, takže já to mám všechno zaevidovat, zajistit ten tisk, zpracování graficky s tiskárnou a takhle.
0: Skočili jsme rovnou k B. Pojďme se podívat na tu soutěž takovou. Že?
1: Ano.
0: Je to teda...
1: Dobrá.
0: Jo, takže je to soutěž, jestli se nepletu.
1: Ano, je to literární soutěž, do které se můžou přihlásit mladí i starší psavci. Máme dvě kategorie od 15 a nad 15 let a máme to rozdělené ještě na poezii a prózu. Každopádně tento ročník byl ukončen, ano, jak říkám. A další šance bude až za dva roky zase. Teď probíhá to zpracování a co je pro mě jako důležitý a co, z čeho mám velkou radost, že ten zájem letos byl opravdu enormní.
0: Takže si spočetl.
1: Takže jsem si jakože, ani už jsem to pak nestihl číst, protože jsem to jenom zpracovával a do soutěže se přihlásilo přes 270 spisovatelů.
0: Tak to je solidní teda.
1: Jo, je a tam to solidní číslo, což je asi o 50 více než v předloni.
0: No a tam jsou teda spisovatelé nejen začínající teda.
1: Ano, ale pravidlem je, že ta jejich práce nesmí být dříve publikovaná. Mm-hmm. Jo, takže jestli někdo už někde publikoval, tak rozhodně ne tyhle práce, které
0: takže
1: nám posílal.
0: Není to jenom jakože ofiko, vyloženě prostě prvotina prvotinská, ale ano, prostě jako je to
1: nemůžeme dokázat, že ten člověk nikdy nic nenapsal předtím.
0: Jasně, chápu. To je neprůstřelný. No, tak to znamená, že výsledky teda teprve budou.
1: Výsledky teprve budou právě v průběhu toho podzimu, kdy bude potom i slavnostní předávání. Očekáváme to tak někdy v prosinci, že bychom to mohli mít začátkem prosince hotové.
0: A cítíš, že to bude dobré?
1: Teda? Cítím, že to bude dobré. Už když jsem to pročítal, tak tam byly některé jako velmi dobré práce. Hmm. A samozřejmě výsledkem té soutěže je sborník, který knihovna vydává a který bude potom volně dostupný k rozebrání na všech pobočkách knihovny.
0: To doporučuji. A teďka v knihovně teda na podzim čekáte i příchod nějakých osobností, můžeš tak jako nadhodit?
1: Ano, vlastně knihovna během roku vydává dvě, nebo jakože prvotiny jsou co dva roky, ale každý rok vydává osobnosti, což je vlastně sborník důležitých osobností tohoto kraje.
0: Oh yeah, sorry, myslel jsem, že přijdou, ale oni budou se zborováni.
1: Osobnosti k nám přichází, každý člověk, který přijde, osobnost.
0: Každopádně to mě,
1: ty jsi to špatně přečetl.
0: Dobře.
1: To byly osobnosti s velkým O.
0: Teda.
1: Na tom se podílí z části Kristián, který je náš korektor.
2: Je to tak, je to vlastně sborník osobností tadyhle z Hané a každý rok se snažíme to sestavit tak, že ideálně by to mělo být na každý den, ale to bohužel nejsky vyjde, tak by tam mělo připadat jubileum nějakého významného člověka, buď je to datum narození nebo datum úmrtí, které koresponduje s tím dnem, mm-hmm. A ten sborník má tyhle ty lidi připomínat. Ideálně teda i v případě, že jsou ještě stále naživu, snažíme se, aby to nebyl jenom sborník in memoriam. A teď se to všechno finišuje vlastně. Ideálně, když to všechno dopadne dobře, tak teď v pátek já bych měl dělat úplně poslední korektury a mělo by to jít do tisku. S tím, že vlastně teď se finišuje sborník na příští rok, takže to bude korespondovat s dny příštím roce 2027.
0: Pro nás je to uplynulý pátek, teď až nás uslyšíte.
1: A to mě nebuď skromný, protože ty se ve sborníku osobnosti už taky objevil jako významná osobnost s jubilem.
0: Děkuji. Tak nemusíme to připomínat. Podíváme se na sichravé podzimní čtení. Ano, dáme si ho v krátkosti. Za chvilku v pondělním podcastu.
3: Posloucháš? Radio Metropole.

0: a pondělní podcast z Metropole.
1: Jdeme dál v našem pondělním podcastu Rádio Metropole. Se mnou jsou tu knihovníci Michal a Kristián, knihovníci knihovny města Olomouce. Já se připomenu, jako vždycky Tom tady, a zpovídám, co pak se děje zajímavého v některé z našich olomouckých příspěvkových organizací, no a tentokrát tedy knihovna města Olomouce a knihovna, tak pochopitelně, čtení. A protože máme ale dneska hezky, tak se podíváme na to, jak to vypadá, když je sychro.
2: Každopádně, Tome, když jsem ráno já šel před 7 hodinou do práce, tak byla mlha. Jo? Což mi jako navodil tu myšlenku, že bychom mohli doporučit něco podzimního, že si to můžeme dovolit.
1: Ano, ano.
2: Když jsme se o tom bavili s Kristianem, tak jsme vlastně došli ke stejnému tématu, ke stejnému autorovi, kterého si s podzimem spojujeme, což je komiksový autor Mike Mignola, jehož si spousta lidí spojí s Hellboyem hlavně.
1: No.
2: A?
1: Dobře.
2: Ano. A to jsou právě přesně tady tyhle ty holí stromy, které připomínají kosti, takové ty jako ten německý expresionismus, klikatící se ostré hrany.
3: Zamlžený hřbitovy.
2: Ano, zamlžený hřbitovy, umrlci a různý starověký božstva. A vlastně jsme ale došli k tomu, že já bych to jako doporučil, ale Kristián spíš jako ne, protože on má za to, že je přeceňovaný autor.
3: To já nevím, jestli bych to nedoporučil. Já si myslím, že bych to doporučil. Já si jenom myslím, že s tou přeceňovaností prostě musím souhlasit.
2: Sám se sebou.
3: Samozřejmě, protože Mignolu všichni znají hlavně jako to Hellboye, jako vlastně mistra komiksu, a já nevím tomu, jak moc ty máš třeba jako načteno nějaké jako hellboyovské věci a tohle, ale Mignola toho má mnohem víc. A ten Hellboye je takový jako hodně výrazný, ale ty další věci, co on vydává, třeba v čem já se zrovna koupu teď na podzim, protože čtu sérii, která se jmenuje Baltimore, která nepatří do toho hellboyovského univerza, ale je to vlastně alternativní svět, kdy byla přerušena první světová válka kvůli velkému moru a vlastně, řekněme, invazi upírů, a v tomhletom světě se to odehrává. To se tak stává, no. A tak mně přijde, že ta knížka má úžasný vizuál, nádherně to vypadá. Je to přesně ten podzim, který bych už si teďka rád užíval, ale bohužel nám tady svítí sluníčko. Ale vlastně o moc víc než ta atmosféra mi přijde, že o tom příběhu nejde. Je to takové hodně hnané přes tu atmosféru, přes ten vizuál, a do toho tam chodí Lord Baltimore a zabíjí upíry, ale vlastně na to, jak je to vyzdvihované, tak mně přijde, že tam není o moc víc.
2: Já myslím, že ta atmosféra mnohdy stačí, že ty ji podceňuješ, protože to, co ten Mignola přináší, ten jeho jako unikátní kreslířský styl, prostě je tak tažnej, že jako mně osobně, jako ne, že bych měl nízký nároky, ale mně to jako stačí, a jsou to světy, do kterých mě baví se jako vnořovat do různých jako ty folkové mytologie, které už jako existující, nebo právě těch inspirací Lovecraftem nebo Edgarem Allanem Poem, a prostě, že tam je červenej noirový detektiv z pekla, který se pere s příšerama a nacistama. Je to vynikající. Co víc můžeme chtít do domění?
1: No tak jako tip určitě máme, a podíváme se ještě na další tipy. Další části našeho podcastu.
0: Rádio Metropole. Taneční rádio z Olomouce.
4: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Sluníčko nám vyleze v 6 hodin a 37 minut. Svítit ale moc nebude. Očekáváme převážně oblačno, v jeseníkách nám zabobnují na sklo i nějaké ty přehánky. S menší pravděpodobností může sprchnout i ve zbytku regionu. K večeru by ale přehánky měly ustávat, trochu by se mohly rozpustit i mraky. Nejvyšší teploty v úterý naměříme mezi 13 až 17 stupni. Na horách bude ještě trochu chladněji, tam nám rtuť teploměru nepřekročí 11. Držte si klobouky, vítr může foukat i pořádně čerstvý.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: že i dneska můžeme být s vámi. Ladíme společně pondělní pohodu a za 20 minut už se společně podíváme na nejzajímavější témata a příběhy, o kterých se aktuálně mluví a píše na regionálních webech. Ať vám dnešek utíká přesně podle vašich představ.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
9: Co to zas po bájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
10: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
11: Rádio Metropole.
12: Taneční rádio z Olomouce.
11: Metropole.

0: DJ na přání.
1: Teda skoro na přání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: pro dnešek.
1: Začneme v Olomouci. Tady se zítra můžeme projet tramvají zdarma, a to na trase Hlavní nádraží, Centrum, Tržnice. Jak informuje Report.cz, důvodem je zítřejší den bez aut. V Prostějově bude veselo. Na příští sobotu chystáme Oktoberfest. A na co všechno se můžou návštěvníci těšit, tak o tom píše web města Prostějov EU. A velkou gratulaci posíláme do Loštic. Město získalo třetí místo v krajské soutěži o keramickou popelnici. Další podrobnosti najdeme na www.mu-loštice.cz. S námi jste jako vždycky na té správné vlně. Tady každý den víme, o čem píšou naše oblíbené regionální weby.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Gabry Ponte je italský DJ a producent, který svou hudbou baví taneční scény už léta. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku groovu a chytlavých melodií. Ostatně, že jsou jeho songy opravdu chytlavé, jsme mohli vidět třeba na soutěži Eurovize v roce 2025. Zůstaň naladěný,

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Example, britského repra a zpěváka, který si získal fanoušky svou energickou hudbou a chytlavými texty. Jeho styl je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky zvedne náladu a rozhýbe tě na parketu. Example umí skvěle kombinovat rap s tanečními beaty, což vytváří originální zvuk, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku energie a pozitivní nálady. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořád.

0: Klinika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
1: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Představuje se nám Kygo, norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit

0: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska si představíme Wamju Project, průkopníka taneční hudby a house scény, který vždy přináší pořádnou dávku energie a rytmu. Jejich skladby jsou plné života a neodolatelné atmosféry, která rozhýbe každý taneční park. Pokud miluješ taneční rytmy a chceš si užít party v pohodě, tenhle projekt si rozhodně nenech ujít. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc parádních hitů.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muzik.

Olé, tady je tvoje metropole. A teď přijde mladá zpěvačka, která má talent vyprávět příběhy jako žádná jiná. Gracie Abrams je známá pro svůj jemný a upřímný hlas, který se dokonale hodí k písním plným emocí a vnitřního boje. Její hudba je jako rozhovor s kamarádem, který ti naslouchá a chápe tě. A i když jsou její skladby často introspektivní, mají sílu tě rozhýbat i uklidnit zároveň. Pokud hledáš něco skutečně autentického a osvěžujícího, Gracie je jasná volba. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli přinášíme ještě víc.

Olé! Tady je tvoje Metropole a tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music, Becky Hill. Tahle britská zpěvačka má energii, která je nakažlivá a hlas, co dokáže vyprávět příběhy plné emocí. Její styl je mix taneční hudby a popu, který prostě funguje. A to nejen na parketu, ale i v autě nebo doma na gauči. Kdyby hudba měla svou královnu, Becky by měla korunu. Tak zůstaň s námi. Na Metropolitě čekají další zajímavé

0: Rádio Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole.
2: Rádio Metropole, to je muzika a energie, no a sledujeme pro tebe taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme na to. Soutisk dvou zcela odlišných světů, který fascinoval internet. Bavič a novinář Martin Mikiska alias Mikýř si pozval do svého pořadu Izomandiase, vůdčí osobnost labelu Million Plus a jednoho z nejvlivnějších českých raperů. Proč šlo o tak velkou událost? Izo se rozhovorům dlouhodobě vyhýbá, střeží si své soukromí i nekompromisní image. Mikýř je naopak známý svým ostrým humorem, absurditou a rozebíráním internetových kauz. Fanoušci se proto obávali, zda nepůjde o nepříjemný střet nebo výslech. Výsledek ale překvapil. Rozhovor ukázal Izomandiase v neobvykle otevřené lidské a uvolněné poloze. Místo útočného výslechu vznikl autentický dialog, ve kterém došlo na rapovou scénu, pozadí hudebního biznisu i osobní nadhled. Pro československý hip-hop šlo o zásadní moment, protože ukázal, že i uzavřené ikony žánru dokážou vystoupit ze své komfortní zóny, když proti ním stojí někdo s dobrou přípravou a respektem. Jinak už se blíží release GTA 6 a Rockstar Games potvrdili umělce, kteří se podílí na soundtracku. Bude to víceméně takový mix hip-hopu, popu, latina a rocku a bude to asi nejrozmanitější soundtrack série. Z toho rapového se tu objeví například Travis Scott, Future, Metro Boomin a nebo Young Clean, tak na to se těšíme. Pojďme na oslavence, Playboy Carty oslavil 30, Hugo Tox měl 44, přejeme vše nej a Rafael požádal svou partnerku o ruku, tak gratulujeme, to je Česká republika na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
0: Česká republika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na Rádiu Metropole.
1: Metropole.
3: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
4: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropole tě čekají další

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dan Bresky je francouzský kouzelník s elektronickými beaty, co ti do uší nasype takový groove, že na chvíli zapomeneš na všechno kolem. Jeho hudba je svěží a plná života, což tě nabije pozitivní energií během pár sekund. Když posloucháš Dan Breskyho, máš chuť zvednout ruce a užít si ten moment. Tak nezapomeň zůstat naladěnej, protože další skvosty na tebe

0: tvůj večer, tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska přichází DNCE, kapela, která bere pop a funky rytmy. Chodí je do mixéru, přidá špetku šílenosti a servíruje ti zábavu ve formě zvuku. V čele s charismatickým Joem Jonasem přináší DNCE hudbu, která se nebere moc vážně, ale o to víc tě pobaví. Jsou jako parta kámošů, co nikdy nesedí v koutě a vždycky rozjedou večírek.

Olé! Tady je tvoje Metropole. Block & Crown je producentská a DJská dvojice, která v hudbě kombinuje energii a chytlavé rytmy, co tě hned strhnou do tanečního víru. Jejich beaty jsou jako pořádný nášup radosti, která tě nenechá stát stranou. Poslouchat je jako být na nejlepší party, kde všichni tančí až do rána. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli máme připravená další skvělá jména, která ti rozproudí den.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Let's go. Sounds good.

0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Ultrabeat, britskou skupinu, která už od roku 2002 rozdává taneční radost svým energickým zvukem. Jejich hudba je jako pořádná party, která tě

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
0: Víc

0: Rádio. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Anne-Marie je zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a energií, která tě chytí hned od prvního tónu. Její hudba je jako kámoška, co ti vždycky řekne pravdu a přitom ti zvedne náladu, ať se děje cokoliv. Spojuje popové prvky s tanečními rytmy a osobitým stylem, takže ji prostě musíš milovat. Tak si připrav sluchátka, protože tahle holka to má v sobě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Nač se těšit a kde být naopak opatrní, další atraktivní hvězdná poselství přináší náš pravidelný pondělní host, rádiový astrolog Tonda Baudyš. Jaké pozitivní body pro nás máš? Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe posluchače. Pro mě má tenhle týden několik pozitivních bodů a chci tobě a všem u nich povědět, protože je to pro mě takový jako zdroj optimismu. Hned v pondělí ta komunikace prostě jde pěkně. Jo, i testování, nebo úřady, nebo s kým se potkáš, tak všichni jsou takový jako potěšený, že tě vidějí, nebo tebe určitě si myslí. No. Ono to jde takhle dobře i v dalších dnech, kdy já můžu předpovědět něco, jako je obnova vztahu. Ono to tam svítí zejména o víkendu, pátek, sobota, neděle. A hele, má to i takový jako romantický, kouzelný podtext, jako když si lidi vzájemně připadají být okouzlující a ideální a dokonalý a vidět svého manžela nebo manželku najednou těma novýma očima a ten vztah se obnoví a je to tolerantní a přátelský. A to tu neříkám každý týden, že jo?
1: To neříkáš, ano. Dneska super komunikace v práci, doma, na zastávce. Klidně se můžeme pobavit s nějakým náhodným kolem jdoucím. Bude to zábava, mělo by to být v pořádku. A v dalších dnech budeme posilovat naše vztahy, tedy žádné hádky ani žádné třecí plochy. A to je paráda. Budeme k sobě mít s partnery blíže. Těšíte se na to? Tondo, děkujeme za tvůj čas.
2: Ale moc zdravím tebe, posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Caluma Scotta, britského zpěváka s hlasem, který ti přímo zamotá emoce do uší. Jeho písně jsou plné hlubokých pocitů, upřímnosti a jemné melancholie, které tě chytí hned od první vteřiny. Callum je jako kamarád, co ti naslouchá, když to nejvíc potřebuješ, a zaspívá ti píseň, co tě zahřeje u srdce. Jeho styl je melodický, emocionální a plný krásných příběhů. Zůstaň s námi, protože Metropole dneska servíruje hlas, který tě dostane

tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Heidi Klum, která není jen světovou modelkou, ale taky umí dostat energii do světa hudby a showbiznisu. Heidi ví, jak zaujmout. Ať už na mole nebo u mikrofonu, její styl je unikátní a přitahuje pozornost. Je jako ten kámoš, co do každé party přináší šmrnc a nikdy mu nechybí ta správná dávka humoru. Pokud chceš cítit ten mix elegance a zábavy, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme další skvělé příběhy a hvězdy.

0: Tady je tvoje metropole. Lauf je americký zpěvák, hudebník a textař, který svými emocemi nabitými písněmi baví fanoušky popové scény po celém světě. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese dobrou náladu a chytlavé melodie. Lauf umí spojit upřímnost s chytlavým zvukem, takže tě dostane hned na první poslech. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.
1: Co?

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu další várku informací. Úspěch v Hollywoodu pro Olomouc a Bělecký mlýn. Akční film Stav odpojen, který se tu natáčel, zazářil na cenách Independent Shorts Awards v Los Angeles. Získal cenu pro nejlepší akční krátký film a za nejlepší režijní debut, píše o tom Centrum.cz. Dobrý den, při kontrole evidence sociálního pojištění byl u vás zjištěn evidovaný nedoplatek. To je podvodná SMS-ka, která se šíří Českem a tváří se, že je od České správy sociálního zabezpečení. Uvnitř přiložený odkaz rozhodně neotevírejte, vede na falešný web a cílem podvodníků je získat skrz web vaše platební údaje. Pokud vám podobná SMS-ka přišla, situaci si raději zkontrolujte na oficiálním webu sociální správy ccsz.gov.cz. Symbol levného amerického stravování, hamburger, se ve Spojených státech stává luxusem. V New Yorku či Washingtonu už není výjimkou burger za $30, tedy v přepočtu přes 600 korun. Ceny burgerů se tam za posledních 13 let až zdvojnásobily, píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
2: Rychlé změny v nominaci českých fotbalistů před startem Ligy národů. Nový kouč české repre Santi Denia povolal univerzála Ondřeje Křičfalušiho a křídelníka Martina Schuberta. Nahradili zraněné hráče. Českou repre čekají na podzim 4 utkání. První ve skupině A3 Ligy národů bude už tuto sobotu v pražském Edenu. Budeme hrát proti Chorvatsku.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Sluníčko nám vyleze v 6 hodin a 37 minut. Svítit ale moc nebude. Očekáváme převážně oblačno, v jeseníkách nám zabobnují na sklo i nějaké ty přehánky. S menší pravděpodobností může sprchnout i ve zbytku regionu. K večeru by ale přehánky měly ustávat, trochu by se mohly rozpustit i mraky. Nejvyšší teploty v úterý naměříme mezi 13 až 17 stupni. Na horách bude ještě trochu chladněji, tam nám rtuť teploměru nepřekročí 11. Držte si klobouky, vítr může foukat i pořádně čerstvý.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: noc.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Marvin Gaye je legenda amerického soulu. Jeho hlas a hudba mají moc dotknout se srdce každého posluchače. Jeho styl je jako měkký samet. Hladí, povznáší a zároveň dává sílu. Poslouchat Marvina je jako si povídat s nejlepším přítelem o životě, lásce i snech. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropolitě čekají další

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože metropole servíru

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli.

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože

Olé! Tady je tvoje Metropole. Pam Rabbit je zpěvačka, která do hudby vnáší svůj osobitý hlas a energii plnou emocí. Její skladby jsou jako kámoška, co ti vždycky rozproudí náladu a dodá sílu do každého dne. Spojuje chytlavé melodie s moderními rytmy, takže ji prostě musíš milovat. Připrav se na dávku muziky, která tě pohladí i rozhýbe zároveň. Zůstaň naladěný, protože Metropole má další

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky nakopne a připraví na pořádnou jízdu. Eva je známá svou upřímností a energií, která tě chytí už od prvních tónů. Její styl je svěží, dynamický a plný emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska serví.

Tady je tvoje metropole. Luca Debonair je producent a DJ, který ví, jak udělat pořádnou taneční jízdu. Jeho hudba je plná chytlavých beatů, které tě vezmou na energickou projížďku. Jako ten kámoš, co tě vždycky vezme na párty a nedá ti vydechnout.